tracami v dosku. Od deske mi, tam gde palme u hram, čere stal, ja katav se avto, s inhaleskami i rybalkam Ševčenka, читал.